V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Náplně hned.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
1: s čili nebo bez cukru,
0: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
1: Také v luxusním dárkovém balení.
0: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Suchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: Ušetřete
5: si tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
6: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes,
9: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Tohle není jen festival.
13: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
18: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
21: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
22: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
23: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
22: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
24: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6:00 krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po nočním celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koupka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Praha převezme od Prahy 5 přípravu výstavby základní školy ve vznikající čtvrti kolem bývalého nákladového nádraží na Smíchově. Škola s názvem Smíchov City s kapacitou 580 žáků má zahrnovat také sportoviště, zázemí pro volnočasové aktivity a bytový dům pro zaměstnance. Předpokládané náklady na projekt jsou 1,5 miliardy korun. Praha 5 na takto velký projekt finance nemá. Jasno, skoro jasno, ráno teploty kolem 15 stupňů, zůstane opět slunečno a teplo. Maximální teploty kolem 31 stupňů a dál se bude oteplovat. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David. Ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu.
0: Hit Radio.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomovej den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je za mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního ráda, rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky. Ale jinak jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo?
2: Hmm.
0: No.
2: Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říci, na co se všichni těšíme, jo. Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost? Nějaký setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý?
0: Já začnu, mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, pardon, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin. 11 minut k tomu posloucháte středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler, dělá mu radost těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark. Ano, to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno, těší se až za dvě hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Peťa Petřvald, jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupí.
0: Ilča Havířov, těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové, těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy, dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, člověče. Člověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12. Hit Radio, hezké ráno. They say.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, tipuj, ty tady rozumíš fotbalu
1: tak
0: jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Tipuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, tipuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobré, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme. Ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím. Taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici. Mm-hmm. Všichni milujou napříč generace má a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
1: Myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Leonela Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, 16:45 k tomu, hezké ráno z Hit Rádia.

0: 9 let. Helena Vondráčková slaví dnes všechno nejlepší. Posloucháte rádio, ladíte Hit Radio, krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David, Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, předáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: To je boží kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
7: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá. Vyťardo.
9: www.jninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
15: Klikni! Co frčí tohle léto?
16: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
15: Ideální na prázdniny.
16: Doma, venku, na dovče.
15: Beru!
16: Když hry, tak Mironet.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
20: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
21: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
22: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
23: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Horních Počernicích v Náchodské ulici u křižovatky s Chodovickou bourala dvě osobní auta. Na místě je provoz částečně blokovaný, doprava tam zpomaluje. Dejte pozor.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita 6.31 s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o čtyřleté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volbu. Naopak u 6letých a 8letých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
0: Já jsem na to představení včera koukal shodou okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
2: Je to obrovský, auto. Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman. Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
0: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak,
2: že jo.
0: Pak je Epic, to je Epic. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
2: tam
0: že
2: se
0: jo.
2: To zlomilo.
0: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
2: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl, a od té doby
0: přesně,
2: chtěl by se něco doučoval.
0: Davide, mohl bys nám přičíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
2: No, tak to jsou Spice Girls, ne?
0: Ale ne, hezky, normálně to je napsaný.
2: Jo.
0: No, přečti to.
2: Spice Girls.
0: Girls. Ještě špatně.
2: Spice Girls.
0: Přesně tak. Spice Upior Life. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Středa ráno, jenom hity Mirai na Hit Rádiu 6.38. Hezké ránko přejeme.
1: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo? Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo? A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový.
0: Jo. Jako na kůži mužů i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
1: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
0: Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychle, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty seš hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
1: To bylo hnusný.
0: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
1: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
0: A já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě, si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju!
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Energie tohoto města.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: Tisku levně CZ.
8: Náplně hned. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
14: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
15: Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu.
14: Naše rada zní:
16: Stěhování Krbec všechno zařídí.
14: stěhovanikrbec.cz
16: Stěhovací a vyklízecí služby.
17: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
19: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální komplikace v Praze v Horních Počernicích. V Náchodské ulici u křižovatky s Chodovickou bourala dvě osobní auta. Na místě je provoz částečně blokovaný, doprava tam zpomaluje.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hitrádiu, Alex Hepburn. Jedno mochito, jeden yes a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
1: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prý jezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochýto v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, převrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochýta se prej stihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo být, protože za 8 měsíců se jim narodilo malý miminko.
0: Hezky, to musel být mejdan. To musel být mejdan. Čili za 8 měsíců nebo za 9 měsíců?
1: Za 8 měsíců, takže ona už asi měsíc jako...
0: Jo, takhle, už to chápu. Já si myslím, že to právě vzniklo všechno na tom během toho cvaknutí, jo? Nicméně, právě takové historky teď hledáme i od vás, tak jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, ať už vtipný, bláznivý nebo naprosto neuvěřitelný, tak nám ho napište na web hitradio.cz a my opět v pátek vybereme ten nejlepší a jeho autor získá poukaz na nákup produktů značky Helly Hansen v hodnotě 7000 korun, jo? Helly Hansen je značka, která už desítky let vybavuje jachtaře, vodáky i milovníky pobytu venku. Tak pokud byste chtěli vyhrát, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete všechny detaily a podrobnosti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po 7. můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
4: Marmelády s příběhem.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Další školní ulice v metropoli. Praha 8 na podzim zakáže vjezd aut k základní škole Hovorčovická. Zavedení takzvané školní ulice zvýší bezpečnost dětí při příchodu do školy. Řidiči se od 7:30 do 8 ráno nedostanou do prostoru před školou mezi křižovatkami s Neratovickou a Mirovickou. Radnice v okolí plánuje i stavební úpravy. Školní ulice zavádějí i jiné městské části v metropoli. Ráno většinou jasné, skoro jasné, teploty kolem 15 stupňů a den bude slunečný. Jasný, skoro jasný, nejvyšší teploty budou šplhat na 31 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
10: Jasný ráno.
1: Snídaní šampionů.
0: Máme tady, Davide, tobě hezký ráno, Dave.
11: Hezké ráno všem.
0: A hlavně krásné ráno, ano vám všem, kdo jste u rádia, 7:03, to je paráda, hezké ráno.
10: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma, proberem to.
1: Hit

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo? Protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřujou a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden pro vás, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Tak samozřejmě nevím. Záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych si, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takové blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dává jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo. Akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco novýho a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak, tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Si, jo, jo, aby to, jasně, no, jasně, takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet teoreticky s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMS-ka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12. Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou má vlastně David zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou.
0: Dobrou máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal. No jasně, a jak to funguje? Jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet, takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí.
0: Aha, nebo tak se to něco, o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak, jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak, že jo. No tak dejte nám vidět, to nás zajímá, jak to máte vy, kdo nás sledíte. Jestli teda společný účet ano, nebo ne. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio. Zítra mám.

0: Madonna, Madonna, chcete-li, Hang Up, 7 hodin 15 minut, posloucháte středeční Hit Radio, krásné ráno, řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden provaz. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s dvěma malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký. Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au, au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno. Společný účet je u nás věčné téma. Častá bouře. Manžel vydělává 5x více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé mini hromádky ještě ušetřím. A další a další zprávy. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by se vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu přidáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Nejširší výběr trekových bot?
5: Pro trek.
4: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
5: Pro trek.
4: Analýza chodidla?
5: Pro trek.
4: Dobrá káva?
5: Pro trek.
4: Jsme Pro trek. První speciálka na trekové boty v České republice.
5: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na protrek.cz.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky. Oh!
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
12: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Nejlepší dopravní dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D5 na 4. kilometru směrem na Prahu se střetla 3 osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. A na Praze východ na silnici z Postřižína na Klíčany na křižovatce na Odolenu vodu se srazila 2 auta.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Macchiato.
1: Espresso Macchiato, tohle je Hit Radio v 7.31 a David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátů v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
4: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
5: Si myslím, že spíš byla už moc stará na ně.
3: Nebo si chce najít někoho staršího ona třeba.
5: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně ne to, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme se
3: Takže učišit. Kolik? 5 let?
5: Je tady rychlá pětka. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7,5 tisíce korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777 a tohle ne. Já jsem do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu. Pojďme si to užít. Hezké ránko.
6: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.35. Rychlá pětka. A to je čas soutěžit.
2: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny. Pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky, zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí, co v Havířově?
3: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit, máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
3: Němcová.
1: Ještě jednou?
3: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
3: Řím.
1: Ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
3: Vondráčková Helena.
1: Mm-hmm.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
3: Bradavice.
1: Přesně. A pojďme na poslední, pátou.
2: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
3: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7,5 tisíce korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den poradím maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy, posloucháš naše rádio a říkáš si, že bys chtěla něco vyhrát. Tak to se ti splnilo a hodinky asi usradní život, co?
3: Super.
2: Gratulujeme k výhře, byla jsi super.
1: Zuzko, měj se krásně. Není zač. Zdravíme do Havířova, měj se hezky, hezký den, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Complicated. Avril na Hit Radio v 7.41. Chlapi, pánové, jste na blondýny anebo na brunety? Co? Tak, necháme vás odpovědět, super. Tak máme tady vyřešenou jednu z největších záhad lidstva. Blondýnky versus brunety. Kdo je teda lepší, jo? Tak co si o tom myslí naše blonďatá Jasmin? Kdo si myslí, že vyhrává?
1: Těžko říct, ale jako ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vidíme jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
0: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. A tohle já můžu potvrdit.
1: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou. Jo, že...
0: No, myslíš si to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, než je ten hnědý, že?
1: Přesně tak, ale
2: ten
1: zároveň... Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
0: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
1: Ne, teď já jsem vám to potvrdila, no jo, že dobře, i u chlapů jsou brunetáci.
0: Ty máš brunetu doma, Davide?
2: Já mám něco mezi.
0: Něco jak
2: ale
0: mezi?
2: Spíš takový špinavý blond, co tomu říká podle
0: špinavý
2: mě.
0: Špinavý blond, a tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je tak, takovej...
2: Jsi taky špinavý blond.
1: Ty jsi taky špindíra.
0: Já jsem taky špindíra. Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska se míchá hnědý odstíny. Vyřešeno, vyřešeno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
10: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz
11: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
12: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
11: Poprvé u nás.
12: 23 sportů.
11: 101 disciplín.
12: 3,5 tisíce sportovců.
11: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
12: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
11: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
12: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
11: Více na praha.eu.
12: Vaše hlavní město Praha.
13: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
14: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
15: Co to je?
14: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
15: Ideální na léto s kámošema!
14: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
15: Tak to beru!
14: Když hry, tak Mironet!
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
18: Právě dozrál česnek, co má říct.
17: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
19: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na pražském okruhu ve směru na D1 před sjezdem na Ořech nehoda blokuje levý pruh, kolona se tvoří od Chrášťan. A v Praze v Broumarské ulici ve směru na Štěrboholi bourala dvě osobní auta.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
23: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7.53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšiml. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž vyhrál Slovák, jo? Potom český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám k tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou.
0: Že
1: a
0: jo,
1: oni nás normálně obsadili prostě.
0: Oni prostě ti Slováci zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi, jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatrusa blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvíct na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom aby si to někdo jako nepopal.
1: A tak my jsme byli zmatený, ježiš, tak to jsme rádi za objasnění.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
4: Marmelády s příběhem.
5: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říz.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Íránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100-metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí. Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat do údolí pomocí vrtulníků a horské služby. Češi objevují kouzlo cestování o samotě, solo dovolené jsou stále populárnější a reagují na to už i cestovní kanceláře. Například Čedok nově spustil speciální nabídku pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí bez doprovodu. Podíl solo cestovatelů každoročně roste a dnes tvoří zhruba 3% všech prodaných zájezdů. Nejčastěji míří do Turecka, Španělska nebo Egypta. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Praha převezme od Prahy 5 přípravu výstavby základní školy ve vznikající čtvrti kolem bývalého nákladového nádraží na Smíchově. Škola s názvem Smíchov City s kapacitou 580 žáků má zahrnovat také sportoviště, zázemí pro volnočasové aktivity a bytový dům pro zaměstnance. Předpokládané náklady na projekt jsou 1,5 miliardy korun. Praha 5 na takto velký projekt finance nemá. Jasno, skoro jasno, ráno teploty kolem 15 stupňů, zůstane opět slunečno a teplo. Maximální teploty kolem 31 stupňů a dál se bude oteplovat. Z Prahy Lucie Daňková.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
13: Dobré ráno, šampione!
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Dobré ránko!
13: Hezkou středu!
17: Snídaně šampionů.
13: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních, stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
10: Hele, takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
16: Hele, tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
13: Je, tak.
10: Dáš to zpátky radši.
16: Tak já tam zpátky, jo.
13: Marťo, že jsi to připomínala.
16: No, přesně, přesně.
18: Hit Radio City.
19: Potkal jsem tě zase.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

0: Činasky měly místo ve středečním playlistu Hitrádia 6 minut po 8. Hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj kluk, můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký bobrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne, a už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda.
1: Jo? Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc. Že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno. To je kec, to je moc. To je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně se to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pas, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo úměrný počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek si koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Já kývu.
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo. Pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu. U vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, který se musí vejít do váhy kolik 20, 25 kilo, tak jako poskládat tam ty všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že jo.
1: Počkej, ale hlavně co mi došlo teďka. Vy jste rychle zbalený díky nám, že jo. Protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím. Já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo.
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut předem, přesně?
0: Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi. 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasické zprávy SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio 808.

0: tohle je taky velký léto. Shakira, Whenever, Whenever na Hit Rádiu. Za minutu 8:45.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za 3 minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě někoho to baví. No?
0: Koho baví balit? Davide.
2: No mě ne, co se koukáš na mě?
0: Další zpráva, Denisa, dobrý den, Jasmin to řekla dokonale, asi co se týče toho balení chlapů, jste super parta, krásný den.
1: Bára, přidávám se k Jasmin, já bez plánování nemůžu existovat a patří do toho i balení na dovču. Říkám znovu, já vlastně nechci plánovat, ale jen se těším, ale jinak děkuju, že se přidáváš ke mně do týmu.
0: To je divný, že jsi tady Jasmin vybrala zprávy jenom, který tě podporují. Dobře, pojďme dál. Zuzka píše, dobré ráno, v balení na dovolenou, když jedu sama, jsem stejná jako Jasmin, už týden před přemýšlím, co si vezmu a co je potřeba dokoupit, když jedeme s dětmi, tak se čas balení prodlouží až na 2 týdny. Ty bláho.
1: Ahojte, já jsem Jirka, na dovču jezdíme, těší nás Jirko, na dovču jezdíme převážně autem, odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě, nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky to je katastrofa, stejně toho půlku zapomene, jste skvělí, mějte se, děkujem.
2: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky, jako týden teďka odpočívali v autě.
0: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívat, taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Ahoj lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, tak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, taky to umím. Ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
1: 6 týdnů, co jsem já s týdnem. Jako 6 týdnů?
0: To je docela dost. Docela hodně.
1: Docela dost.
0: Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc nepodpořím, protože já jsem ta, kdo má zabaleno za 20 minut. Můj manžel balí tak den dopředu, ale s tím, že já mu přebaluju, protože mu chybí ponožky, trenky, pyžamo.
1: Je to tady.
4: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má bejt. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den vám přeju.
1: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
0: Ach,
1: že jako,
0: dítě
1: já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
0: No, no jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no, musím ještě povalit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od Ahoj, tady Tomáš. Pojďme na Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš.
0: Miluju.
5: Já si vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám 2x. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravený, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
0: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely 2x, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
1: To jako bere si sebou jiný den, ale dobře.
0: Dobře, tak jako 50-50 to není, no takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no, no jasně.
1: Tak,
0: no,
1: konečně
0: no.
1: Slovo chlapa je.
0: No, dobře, no. Tak my vám taky něco zabalíme. Další parádní hity ke všemu, co děláte. Tohle je Dermot Kennedy. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: 8. chvíli po 8:45. Mějte prima ráno. Je liba trochu sunshineu. One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
8: to má podařit. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Prázdniny, pádláč, paráda.
15: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
14: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
16: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
17: Změnili jste adresu,
18: stěhujte se bez stresu.
16: Naše rada zní:
19: Stěhování Krbec všechno zařídí.
16: stěhovanikrbec.cz
19: Stěhovací a vyklízecí služby.
20: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
21: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
22: Všude
21: zdejší,
22: všude je fajn.
23: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na pražském okruhu směrem k dálnici D1 před sjezdem na Ořech se střetla 3 osobní auta. Kolona se tvoří od sjezdu z dálnice D5 a pozor na nehodu v Broumarské ulici ve směru na Štěrboholi.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. One Republic, Sunshine. Je přesně 8:30 a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo má na kontě další rekord. Jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Piquého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
0: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking. Co vy?
3: Taky. Mm,
4: u nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
0: Mm. Kecej, fakt? Mm. Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Já jsem přihod nějaký tip do vínku.
3: Tak já se radím i s ChatGPT, ať naplánuje věci na dovču, no.
0: No ale to jsem zkoušel, jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde by úvodce.
3: Musíš mít placený.
0: Jo.
4: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodějí.
0: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hity pro vás tady na Hit Radio 8:31 a my vám přejeme krásné ráno, šampioni.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jisté doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý. Tak, mohli za to výrobce praček, protože lidé kvůli tichému chodu zapomínali prádlo uvnitř, jo? Takže teďka se vrací zpátky do módy hlučnější motory a hlasitý tóny, abychom na to nezapomínali.
1: To je fakt, jakože moje pračka, ta vyloženě zpívá, jo, ale to, co jsi říkal před chvílí, tak já s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mě by stačily třeba 3 pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco huláká.
0: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo, asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a abys jí vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaráží jedna věc, jak vlastně čas u praní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
1: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to. Nevím, co s tím někdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu ještě pere.
0: Přesně, nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš ten program na hoďku a řekneš si, hele, do těch 10, dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo. A pak prostě je třeba 22:40 a ta pračka začíná ždímat, jo. Já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračkou a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se
6: to má podařit. Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Letní slevy právě odstartovaly!
12: Zažij léto naplno!
11: Když zábava,
12: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
13: Taky nechcete končit léto větou...
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží!
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
20: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
19: Romantika.
20: Sportáky.
19: Zábava pro děti a mnohem víc.
20: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
21: Firma na zážitky. CZ.
22: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: 8.51, dáváte si středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle taky Huntrix Golden, dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost z toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď a nebo. Pak tady máme fotbal, buď a nebo, jo? Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve tři ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct. Yeah.
0: Jako tři ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si rád budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my si na to hnedka ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by se ze mě stal možná i fotbalový fanoušek.
1: Vášnivej, vy?
0: Vášnivej doslova, no tak vy, kdo budete fandit, tak my vám moc fandíme a vy, kdo budete koukat, tak samozřejmě zítra ráno v 6 vám ten výsledek řekneme, o to se nemusíte bát. Ed Sheeran, Shivers, poslední song, středeční snídaně šampionů, tak pojďme.

0: A my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
1: Je to tak, jsme o jednu snídaní blíž pátku.
0: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.

0: hodně pijte, opatrujte se a zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Čau, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne před 9. hodinou. Aktuálně popojíždíte na Pražském okruhu, a to na úrovni Jesenice a pak ulice k Barandovu. Pokud jedete nahoru k letišti, popojíždění kolem 10 až 15 minut. Barandák a Dobříská ulice směrem do centra metropole. V Holešovičkách k tunelům a také v Kbelské ulici obou směrně hlásíte zdržení kolem 10 minut a silný ranní provoz ještě zůstává od Černáku pak dál na Štěrboholské. Tady nabíráte až 20 minut v kolonách. Připomenu ještě příjezd po D5 od Rudné. Tady počítejte s 15 minutami v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku

0: Máte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Jaké to je být vynálezcem, badatelem nebo pilotem, to si dnes vyzkouší návštěvníci vědeckého festivalu VědaFest. Akce začala na Kulaťáku v Dejvicích před půl hodinou a pokračuje do 6:30 v podvečer. Na festivalu najdeme více než 100 stanů různých institucí, univerzit a firem. Připravený je na pódiu také doprovodný program a vstup na tento festival je zdarma. Rada Prahy 3 dnes dopoledne projedná nájem bytu, který si od městské části za netržní nájemné pronajímá rodina vedoucí úřadu vlády Tünde Bárty. Radní budou na základě zpracovaného posouzení rozhodovat, zda Bárta porušila podmínky nájmu a smlouva jí bude zrušena. Je tady čas letních dovolených a výletů do zahraničí. Většina z nás na cestách mimo Česko preferuje placení kartou. Někdy si ale chceme vybrat hotovost z bankomatu. Jaký volit, poradí za partner z banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
14: Co můžu doporučit je v zahraničí vždy volit bankomat nějaké známé banky, kde ty poplatky jsou daleko nižší než u bankomatů jiných provozovatelů. Takže určitě doporučuji vybírat si vždy bankomat buď lokální banky nebo nějaké nadnárodní banky, který důvěřujete.
13: Partner z banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a využít se dá i její aplikace.
15: Fotbalový servis.
16: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Češi se budou muset v Mexiku vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času.
17: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
13: Za námi je docela příjemná noc, teploty klesaly pod 20 stupňů, na některých místech bylo dokonce kolem 17 nebo 16, ale naopak odpoledne budou šplhat letní maxima na 32 stupňů, jasná nebo skoro jasná obloha.
18: Líbilo se mi, jak jsi říkal, no dokonce 7 taková zima.
13: No tak když to srovnáš 25 stupňů v noci.
18: Je to tak, doufám, že se vám dobře spálo.
19: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
18: Teď jsou 3 minuty po 9. hodině, dobré dopoledne. Teď už můžeme zhodnotit, jestli to dnešní ráno, ta dnešní noc byla prostě taková jako příjemná, nepříjemná, chaotická, nechaotická, spocená, nespocená.
13: Jakou jsi měl ty?
18: Dobrou, jako musím říct, že byla v pořádku.
13: Já jsem měla tradičně, opět kolem 1:30 jsem lovila komára.
18: A to je neustále ten stejný?
13: Ne, podle mě, já vždy ho najdu, pak ho zabraždím.
18: Ano.
13: Každý večer se objeví nový, ale dnes ráno, když jsem otevřela lednici, tak se tam jednoho mrtvého našla.
18: V lednici?
13: Ano.
18: Ty už zavíráš takhle komáry do lednice, pozor, to je dobrý tip, jo? Takže až v noci budete usínat a uslyšíte...
13: Tak otevřít lednici.
18: Ideální. Máme pro vás dobrou a skvělou muziku, tady jsou Imagine Dragons, Lost Frequencies a přejeme dobré dopoledne, Praho. Hit Radio City. Gimme, gimme.

Jedna bondovka od Adele, Skyfall. Posloucháte Hit Radio City ve čtvrt na 10. Tak Praho, přejeme dobré dopoledne. Dneska já tím začnu. Já jsem se podíval do kalendáře a hned mě to trklo. Přátelé, no jo, no za půl roku už je tady Štědrý den. Venku teda teploty zcela tropické a tak to bude ještě následujících jako několik dní za sebou. Když se podíváte na předpověď počasí, tak prostě 40, 38, 39 a tak dál a tak dál. Po dešti ani vidu, ani slechu. No a já už tady mluvím o Vánocích, ale opravdu to vychází. 24. června za 6 měsíců, za půl roku Štědrý den. Doufám, že už jste začali nakupovat vánoční dárky. Jinak, co se týká dnešního svátku, tak to bychom taky možná hned na úvod měli pogratulovat, protože dneska je to to nejčetnější jméno, které máme v České republice. To znamená, Honzíkové, přejeme vám jen a jen to nejlepší. Jo? Každý zná nějakého Honzíka i Honzíkovou cestu, tak jim pogratulujte dneska, zavolejte, pošlete zprávu, zkrátka ho zastavte někde v práci, v kanclu, prostě Honzové jsou všude kolem nás, tak si na ně dneska vzpomeňte. Eva Farná s Mirajem, vzpomeneš si? Ano. Dáme si už za chvíli ze všeho nejdřív ovšem Last Goodnight a jejich Pictures of You. Tak dobré dopoledne z rozžhavené a rozpálené Prahy. Tady je Hit Radio City.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: tohle je Rihanna, která dohrává těsně před 9:30. Hit Radio City, no a taky vaše zprávy. Mimochodem, děkuju moc Hance, která se mnou vysílá na 777-937-777. Já jsem před chvílí připomínal při pohledu do kandeláře, je to jasný, jo? Za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Hanka napsala, vánoční nákupy neřešíme, děti jsou odrostlé, dostanou cash. To je vždycky ten nejlepší dárek, jo? Zase scháníte obálky, jo, vždycky. Každý rok obálčička, jo? A je pravda, že tohle asi vykouzlí nejvíc úsměvu. Pokračujeme dál s velkými hity, které jsou pro vás připravené na Hit Radio City. Dnes dopoledne Ella Henderson a Rudimental, anebo Hozier, za chvíli.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mira.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival.
9: To jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
10: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
11: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Stres.
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Yeah!
17: JN Interiér.
18: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
19: I táta přece vaří.
17: JN Interiér.
2: To je
8: český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
18: www.janointerier.cz
9: Hit Radio.
16: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
17: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
19: Matracezahubičku.cz.
20: Hit Radio City.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Mitchell Church, to je Hozier a za pár minut si dáme třeba Pink. Teď jedno důležité upozornění, opravdu celkem důležité, protože ono zítra to bude všechno jinak.
1: Tak jsem vděčnej.
0: Hrady.cz. Já věřím, že už se velmi těšíte, startují v podstatě za pár týdnů. A pokud jdete s námi na Hrady, tak byste si měli pořídit lístky za nejlepší možnou aktuální cenu. Od 1200 a to jenom do 25. června. Pozor! To je zítra. Takže kdybyste chtěli slyšet Dana Landu naživo, taky Miraj, Rybičky 48, MiG 21, Harley, Tomáši Klusek, Syndla X a spoustu dalších za tu nejlepší cenu, tak neváhejte, protože do zítra jsou tady vstupenky za 1200. A pozor, od prázdnin budou všechny druhy vstupenek zase o něco dražší. Takže teď je ta ideální chvíle. Vstupenky za nejlepší ceny najdete jako vždycky na webu. Stačí se mrknout na hrady.cz. Lomeno vstupenky a tam najdete veškeré informace. A my se na vás samozřejmě celý léto na Hradech budeme moc a moc těšit. Tohle je jedna velká klasika, vlastně z 90. Sel a Selom. A Runaway Train, Hit Radio.

0: Kai, Runaway, jsme se dostali ke 9:45 a dáme si za chvíli další velké hity. Kdo má rád kabáty, tak ten si určitě užije. Kdo ví, jestli si dáme, mimochodem, Pepa Vojtek tuším v neděli slavil svoje narozeniny, tak možná ještě zpětně všechno nejlepší. No a do 10. hodiny, ještě než vám nabídneme další čerstvé zprávy, nejenom z Metropole, dáme si taky Fort Minor, jo?
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Připraveni na letní zážitky? Kvůdě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
5: Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Nejširší výběr trekových bot?
14: Protrek.
13: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
14: Protrek.
13: Analýza chodidla?
14: Protrek.
13: Dobrá káva?
14: Protrek.
13: Jsme Protrek, první speciálka na trekové boty v České republice.
14: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na protrek.cz.
15: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Všude zdejší, všude je fajn.
18: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
19: Hit Radio City.
7: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli 10, což znamená, že na Hit Radio City pro vás máme další čerstvé zprávy. No a velké hity budou pokračovat. Linkin Park nebo Alvaro Soler jsou připraveni u nás už za pár minut. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Od Klíčan až Pozdiby se táhne kolona, která vás zbrzdí aktuálně na 10 minut. Komplikace jsou také na Pražském okruhu, a to na úrovni Jesenice už od nájezdu z D1. Pokud jedete k letišti, kolona se táhne od Rudné na D5, pak na okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, a silnější provoz stále zůstává také na Baranďáku a v Dobřížské směrem dál do centra metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Energie tohoto města.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Razie v tržnici Sapa. Obchodní inspekce při pondělní kontrole našla 1700 výrobků, které jsou velmi pravděpodobně padělky značkového zboží v cenách originálů za 4 miliony korun. Sapa patří mezi tržnice, kde se padělky objevují opakovaně. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V horkém letním počasí může teplota v samoobslužných boxech šplhat až na 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Nejčastěji si do boxů necháváme doručit pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo doplňky stravy. Britská kapela Duran Duran dnes večer vystoupí v O2 aréně. Do Česka se vrátí po 14 letech. Uvést by měla skladby z poslední desky, cover verze a starší hity v alternativní podobě. Před skokanem bude tuzemská ženská formace Vesna, která pop prokládá folklorem i rapem v různých slovanských jazycích. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Nečas převzal trofej při slavnostním vyhlášení v divadle na Vinohradech.
10: Každý rok jsem na to koukal, jsem malý, a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pastou, kolikrát to zase vyhrál. Samozřejmě moc si to vážím. On měl taky skvělou sezonu. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád, a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně slouží.
1: Třetí v anketě skončil Tomáš Hertl, který hraje v NHL za tým Vegas.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Uprostřed pracovního týdne jasný, skoro jasný den, teploty kolem 31 stupňů a slabý severní vítr.
12: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Je to tak, Praha už začíná pociťovat zase tu stoupající teplotu v ulicích, no a dost možná taky se vám přehřívá mozek. Jak to poznat? No, přehřátý mozek nedokáže dnes rozluštit City Quiz, tak vám to řeknu, ale když byste na tom byli jako dobře, tak za okamžik si to můžete jako vyzkoušet. Jestli jste už přepracovaní, jestli jste přehřátí, nebo ještě ne, nebo ještě máte ještě dneska jako tendenci něco dělat. Lucka vypadá, že by klidně dneska ještě něco dělala.
1: Nechtěla jsem se tě jen zeptat, jak jsem v tom ty s tím mozkem.
0: Jo, hele, je středa.
1: Ano.
0: Od pondělí už mi vůbec nefunguje. Alvaro Soler je tady právě teď, Linkin Park za chvíli, anebo taky ne. Máme pro vás velké hity a přejeme vám dobré dopoledne, Praho.

0: S Calvinem Harrisem anebo Katy Perry už za chvíli. No ale teď pojďme prověřit, jak jste na tom s mozkovými buňkami. Jestli už se úplně rozpustili a nějak vám to nesepíná. A nebo naopak, víte přesně, jste ve střehu a nic vám nedělá problém. Protože tento týden jsem si pro vás připravil takovou sérii zvuků, které určitě můžete slyšet u nás v Praze. Jo? A mě prostě zajímá, co je tohle. A že to slyšíme jako velmi často. Tak co?
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: 777-937-777. Jo, jestli mi někdo napíše zvonek, tak sice dobrý, ale mě zajímá konkrétně, z jakého stroje to je. Jo, je to poměrně velmi specifický zvuk. V Praze to slýcháváme dost často. Vemte telefon a napište na 777-937-777, klidně se podepište, napište mi hlasovku, nebo nahrajte mi hlasovku, napište mi zprávu, WhatsAppku, cokoliv, protože mě to zajímá. Já věřím, že vy to zvládáte. Nezapomeňte, že jako odměnu pro vás mám rovnou 4 registrace na Urban Challenge, což je speciální závod, který se běží už vlastně tenhle víkend na Vyšehradě. Je to jedinečný překážkový závod v kulisách jedné z nejkrásnějších pražských lokalit. Schody, auta, pneumatiky, kontejnery, spousta dalších výzev, které prověří fyzičku i odhodlání každého závodníka. Vy tam klidně můžete jít, když zjistíte, co je tohle.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City.

0: dneska to byla neuvěřitelná smršť. Já jsem věděl, že to bude trošku jednodušší. Nicméně, velká gratulace vám všem, kteří jste si přišli sem k nám na Hit Radio City prosvištit mozkové závity, procvičit mozek. Stáňa, Romana, Alex, Terka, Jana, Tomáš, Lukáš, taky Vašek, Lucinka, Tereza, Barča, Evík, Pavel, ti všichni na tu ty vědí. Ještě spousta dalších zpráv, ke kterým jsem se v podstatě ještě ani nedostal. A i Renčavý, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Renčo, jak se máte?
1: Teďko se tady smažím u sporáku, vařím vepřový žebírka a bramborový knedlíky se špenátem a tomátkou.
0: Wow, to je ale... To je vynikající, to je skvělé. No tak dobrou chuť, už takhle dopředu. Renčo, co to je za zvuk?
1: Je to prostě tramvaj.
0: No jasně. Je to stará dobrá tramvaj, je teda zvláštní, že i ty nový tramvaje zní vlastně úplně stejně jako ty starý, já si myslím teda, že to je záměr samozřejmě, ale je to prostě pražská tramvaj nebo vlastně jakákoliv tramvaj, jo, když jdete v Brně, v Liberci, všude to zní úplně stejně. Takže, Renčo, dobrá zpráva, mimochodem, jak se dneska, nebo co ještě kromě přípravy oběda máte v plánu dneska?
1: Asi dneska nic, protože je opravdu hrozný horko, takže asi už nic.
0: To je dobrý, to je super, že to takhle jako můžete udělat. Mimochodem další dny bude taky takovýhle vedro, taky nebudete nic dělat?
1: Jestli se dožiju, tak možná jo.
0: Dobře. Tak já posílám trochu ochlazení, jo?
1: Děkuju.
0: Zůstaňte mi ještě na drátku a děkuju moc za správnou odpověď, jo?
1: Ano,
0: super, počkám. Díky moc. No a další příležitost, jak si procvičit mozkové buňky, tady bude samozřejmě zítra. A i nadále platí, že 4 registrace na Urban Challenge můžou být vaše, protože o tomhle víkendu se běží 26 až 27 Vyšehrad. Hele, bude to skvělý a velký. Tak zase zítra po 10.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými a to doslova. Bauhaus, když se
5: to má... Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
8: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Mira,
11: Rybičky,
10: Migové,
11: jdeme na Hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů,
10: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu, naše rada zní.
15: Stěhování krbec všechno zařídí.
14: Stěhování krbec.cz
15: Stěhovací a vyklízecí služby. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
16: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
17: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
16: Poprvé u nás.
17: 23 sportů.
16: 101 disciplín.
17: 3,5 tisíce sportovců.
16: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
17: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
16: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
17: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
16: Více na praha.eu.
17: Vaše hlavní město Praha.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
20: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
21: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
20: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
22: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
23: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
22: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: hvězdou.
1: Hit Radio City je s vámi, teď máme nějakých 5 minut po půl jedenácté. A dneska večer v pražské O2 aréně zahrají absolutní legendy. Vrací se po 14 letech. A všichni, kteří milují 80. a 90. tak dneska budou čekat ve Vysočanech. Duran Duran! Sami v několika rozhovorech potvrdili, že pro ně je Praha jako zásadním městem. Představte si rok 1988, taková ta temná Praha, stále ještě komunistická. A Duran Duran byla jedna z prvních kapel, zahraničních kapel, která tady vlastně zahrála. A sami členové kapely na to neustále vzpomínají, na ten rok 1988 a hlavně na tu atmosféru, která prý tehdy byla absolutně dechberoucí. A protože Duran Duran chválí české publikum i místní pivo a taky říkají, že se rozhodně zastaví třeba i v naší Národní galerii, tak si myslím, že Duran Duran mají k našemu městu rozhodně velmi silný vztah. Já věřím, že i po těch 40 letech na pódiu dokážou stále nadchnout. Mají za sebou několik fenomenálních hitů a předpokládám, že samozřejmě všechny až do jednoho, včetně Wild Boys, Ordinary World, zazní právě dneska ve Vysočanek v O2 aréně. Takže vy, kteří máte lístky, jdete, tak si to rozhodně užijte. No a tohle je mimochodem taky vlastně lákadlo na dnešní večer, protože pro vás budeme mít jako vždycky po 18. hodině Hit Radio Classic, tedy vytáhneme ty největší fláky let 80., 90. a taky 0. A Duran Duran mezi ně rozhodně patří. Takže ať už naživo v O2 aréně, nebo u nás na Hit Radio City, tady jsou Duran Duran a Come On Down.

0: Tak tohle je absolutní popová ikona Lady Gaga a její Abracadabra. Mimochodem, Lady Gaga je certifikovanou faninkou Iron Maiden. No, vážně. A každý, kdo alespoň trochu sleduje hudební scénu, tak mohl právě zachytit, že popová ikona Lady Gaga jako chová celkem hlubokou a upřímnou lásku k rocku a heavy metalu. No a stala se opravdu jako certifikovanou faninkou Iron Maiden. Což neznamená, že nosí jenom trička Iron Maiden, ale opravdu na to má i papír. Nickelback si dáme za pár minut, taky Jay-Z a Alicia Keys a jejich Empire State of Mind. To je muzika, která vás doprovodí k 11. hodině tady u nás na City.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelka.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisknu levně.cz.
13: Náplně hned.
14: Prázdniny, pádláč, paráda.
15: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
16: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Jay-Z, Alicia Keys a jejich Empire State of Mind. Velmi zajímavou otázku položila Lucka právě teď. Kolik stupňů Celsia mají právě teď v New Yorku, jo, když to hrává tahle píseň?
1: Tak zatím mají málo, protože mají ráno.
0: Uh-huh.
1: Tak zatím mají 18.
0: Neměří oni ve Fahrenheitech náhodou?
1: Nemám to tady přepočítáno.
0: Už to máš, jo? Stupně. Ty už to máš. 18 stupňů
1: a odpoledne 28 a slunečno.
0: To máme víc, ne?
1: No já jsem právě chtěla říct, že tam asi líp bude.
0: Přesně tak. Tak přátelé, za pár minut pokračování s dalšími velkými hity, třeba od Morandia nebo Nico Santose, ale teď se pojďme z New Yorku, ze vzdáleného za oceánem města přesunout sem k nám, do matičky všech měst. Co se děje v Praze?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Na Bulovce bourala dvě auta, počítejte s omezením, spíše nárazovým. Plzeňská ulice poblíž křížení s Mozartovou, tady bourala dvě auta a zablokovala jeden jízdní pruh. I tady hlásíte zatím tedy zdržení do 5 maximálně 7 minut. Přidám ještě Vilzonovou ulici, tady u Hlaváku došlo k dopravní nehodě směrem dál k Václaváku. Osobní auto s motorkou, zablokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří už od Florence, počítejte minimálně s 5 až 10 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: XXL Výprodej v online shop CZ.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. 55-letý muž, který se včera pohyboval ze střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích na Praze Východ, je obviněn z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli policisté několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Hrozí mu 3leté vězení. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedostane. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdních řádů. Jen ojediněle je třeba počítat s následky v podobě zpoždění a výpadků. No a výpadek v úterý večer způsobila porucha digitálního komunikačního systému. Problém se projevil i na spojení s Českem. S vozidlem, které váží zhruba 25 kg, soutěží studenti z fakulty dopravní pražského ČVUT na mezinárodních ekozávodech v Polsku. Auto má díly vytisknuté na 3D tiskárně a karbonový podvozek. Člen studentského týmu David Rothbauer.
9: No tak my spadáme do té elektrické kategorie, takže my jedeme na baterku a největší vylepšení oproti minulému roku je naše vlastní baterka.
1: Vlastní baterie je totiž výrazně lehčí než běžný článek. Auto se tak zbavilo přebytečné váhy. Závod se koná ode dneška do neděle v Silesia Ringu v Polsku.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: Tak už víme, jak bude dnes v New Yorku. Nás čeká jasný, skoro jasný den s teplotou 30 až 32 stupňů a k tomu slabý severní vítr.
0: Což je víc než v New Yorku.
1: Ano.
11: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak pokračujeme, poslední třetina dnešního dopoledne. Tady je Hit Radio City, Kuba Urban a taky Lucka Daňková. Ty jsi mluvila o autě, se kterým čeští studenti z fakulty dopravní pražského ČBUT budou soutěžit, protože si ho dokonce tady vytiskli na 3D tiskárně. To je fenomenální.
1: A ty těm autům rozumíš určitě víc než já, tak jsem si říkala, že nám k tomu můžeš třeba prozradit.
0: Já v téhle souvislosti, je to vlastně asi 2 nebo 3 dny stará zpráva, kdy na Kladně, jo, tam je taková velká továrna na stavebnici, jednu takovou známou, jo, a tam, prosím tě, postavili pojízdný model supersportovního auta, který je celý z té stavebnice. Postavili ho právě pracovníci na Kladně a dosáhl rychlosti, a teď dobře poslouchej, 111 km za hodinu s tím jeli, a to autíčko je, nebo autíčko, to je velký auto, ale je celý postavený jako z kostek té stavebnice.
1: To znamená, že je funkční.
0: No právě.
1: Tak to jede je pecka, ale.
0: Jede 111 kilometrů.
1: Může na dálnici. Může
0: pro
1: na dálnici.
0: Boha, to je neuvěřitelná věc. Tímto zdravíme, jestli nás právě nakladně poslouchají, přátelé, tak smekáme, neuvěřitelná práce. Niko Santos je tady právě teď, Morandi za chvíli a my jsme Hit Radio City.

Katia a Kimbra, Somebody That I Used To Know. To je muzika, kterou vám hrajeme právě teď na Hit Radio City. Ano, teplotní rekordy. A teploty atakující 40 stupňů Celsia nás čekají nejenom dneska, to znamená ve středu, ale taky ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli, kdyby to prý mělo být jako ze všeho nejteplejší. Ale když si poslechnete zprávy, podíváte se na předpověď meteorologů a tak dál, tak vám řeknou, že v 1000 metrech na horách je velmi příjemných 22 stupňů Celsia, jako maximálně pro dnešní den. A tak jsem si říkal, OK, 1000 metrů nad mořem, to asi nebude takový problém. Podíval jsem se, kdybyste se jako přiblížili k 1000 metrů nad mořem tady u nás v Praze, jo? A opravdu říkám záměrně přiblížili. Možná si říkáte, že nejvyšší místo tady u nás v hlavním městě budeme mít třeba na Petříně. Kde pak? Petřín 327 metrů nad mořem. Vyšehrad 232 metrů nad mořem. A Vítkov 271 metrů nad mořem. To i když sečtete tyhle tři výšky, tak se k té tisícovce jako přiblížíme, ale nepřekonáme ji, jo? Je to nějakých 820 metrů nad mořem, kdybychom tohle všechno sečetli. Nejvyšší kóta hlavního města, prosím vás, je Teleček. Tam jsme teda úplně nejblíž, je to až za Zličínem a tam je oficiálně 399 metrů nad mořem. To znamená jako nic moc k ochlazení, stále nám jako zbývá ještě těch 600 metrů, aby jsme se dostali docela příjemné teploty, tak jak říkají meteorologové. No tak v Praze to prostě nevypadá, jo? S tím už asi nic neuděláme. Tady jsou One Republic a Counting Stars a za pár minut si dáme Kamrat a nebo taky Alan Walker vás čeká. Tak dobré dopoledne a klimatizace naplno, jo? Ono to bude potřeba. 11:15.

0: Už za chvíli na Hit Radio City Anastasia, anebo si dáme taky poetiku. A mám pro vás jedno připomenutí, které vám už určitě cvaklo v vašich podcastových aplikacích, protože od pondělka je na pultech k poslechu další vypalovačka z Hit Radia 90 od našich kolegů. Ano, a jestli jste se v 90. letech dívali na české seriály, jestli vám něco říká třeba Hospoda, tak určitě víte, o čem mluvíme. Zkrátka téma je víc než jasné. Po zahraničních, tedy amerických seriálech se moji kolegové budou věnovat českým seriálům. A vy na ně můžete zazpomínat, pustit si podcast přímo do uší, najdete ho ve vašich podcastových platformách, na našem webu, anebo třeba v aplikaci Radia.cz.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky. Poznáváte to?
6: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
5: Ale s tím bude konec.
6: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
5: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
6: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
6: Děkujeme za trpělivost.
5: Vaše hlavní město Praha.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz. Oh.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě

0: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
1: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
0: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
4: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže... Tolik ke společným účtům. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: City.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Poetika dohrála a za pár minut tady bude třeba Rose a Bruno Mars. Vy jste zvyklí, když posloucháte Hit Radio City, že vás vždycky pravidelně zvu do zoologické zahrady v Troji, že se tam toho děje víc než dost, to platí samozřejmě. Nicméně řekli byste, že tam můžete zajít i na divadlo, to byste si asi klepali na čelo, ale je to realita. Jestli máte rádi divadlo, ale v létě se vám jakoby úplně nechce sedět v tom klasickém sále, tak tohle je nádherný tip. Zoo Praha totiž uvede představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní. A to představení se hraje, přátelé, pod širým nebem, a to v bývalém Sloninci v rezervaci Bororo. Vlastně to představení je takový příběh podle vzpomínek slavného přírodovědce na dětství na ostrově Korfu. No a právě prostředí zoologické zahrady tomu dává vlastně úplně jinou atmosféru. Vždycky se hraje až večer, potom, co se zavřou brány, to znamená po zavírací době. A do toho vlastně slyšíte ty skutečné zvuky zvířat. Přestávku si můžete udělat někde mezi papoušky a klokany. No prostě jako divadlo, které voní létem. Představení se hraje poslední týden v červnu a poslední týden v srpnu, vždycky od 19.30. Vstupenka je taky na podporu zoologické zahrady, 200 korun z každé vstupenky právě jde na podporu trojské zoologické zahrady, no a lístek do zoo zvlášť nepotřebujete, pokud jdete jenom právě na večerní divadelní představení. Takže Ptáci, zvířata a moji příbuzní, živě, nádherný divadlo přímo v zoologické zahradě. To je kulturní večer, který rozhodně stojí za to a je to hodně netypické. A budeme velmi rádi, když nám z toho případně dáte vědět, jaké to bylo, pošlete fotky na 777 937 777. Pozor, zbývají poslední místa.

0: Tak tohle byly Rose a Bruno Mars a tím pádem, přátelé, už to máme skoro za sebou, jo? 11:15, vy už jistě vyhlížíte oběd, v tom případě vám popřeju dobrou chuť. Na Hit Radio City vás za okamžik čekají další velké hity. Určitě Carl Rae Jepsen, Call Me Maybe, taky Coldplay, no a po 12. hodině samozřejmě srdcovky. Svého času tohle byl teda ale obří hit, jo? Nevím, jestli jste na něj už zapomněli, ale Jirka Plnář vám to samozřejmě připomene v celé své kráse. Natasha Bedingfield a These Words. No a svoje srdcovky samozřejmě, nebo ty vaše srdcovky, budeme hrát mezi 12. a 13. hodinou. Tak dobře, poslouchejte Hit Radio City. Já se s váma loučím a budu se těšit zase zítra. To už budeme o něco blíž víkendu, jo? Bude čtvrtek v 9 hodin dopoledne, jako vždycky na 937. Tak pa!
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má
6: podařit. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrál česnek, co má říct.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
14: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
15: Pozor, velká slevová akce vtedy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
17: Hit Radio City.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Prahou projíždíte s nárazovým zdržením, týká se to centra metropole. Z více auty počítejte na Černáku a také na úrovni Štěrbohol. Brzdí vás i kolony na sjezdu z D5 směrem na Pražský okruh. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v tabu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah, období, na které se těší také každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů. A to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
7: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu v partě lidí, jejichž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
6: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 milion a čtvrta běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám. Jaké je to být vynálezcem, badatelem nebo pilotem, si dnes vyzkouší návštěvníci vědeckého festivalu VědaFest. Akce pokračuje na Kulaťáku v Dejvicích do 6:30 v podvečer a najdeme tady 100 stánků různých institucí, univerzit a firem. Připravený je také doprovodný program na pódiu a vstup na celý festival je v průběhu dnes zdarma.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Tropické odpoledne, jasná, skoro jasná obloha, maximální teploty 30 až 32 stupňů, většinou slabý severní vítr. V dalších dnech se bude dál oteplovat.

Nádherné tropické poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hitrádia, 5 legendárních hitů, které půjdou opět po sobě, dáme si 80, 90, dáme si také milénium, no a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte, teď úplně nejčastěji, je to slovo nemožný, to není možný, fakt, a je to úplně na všechno, ale ceny benzínu, vidím to a říkám si, proboha, to není možný, horko, tropy, říkám si, proboha, to není možný, kolony v autě, proboha, to není možný, pak jdete na pivo, vidíte účtenku a říkáte si, no to si ze mě dělaj, teda proboha, to není možný. No a tím pádem srdcovka číslo 1, kterou jsem pro vás vybral, je z roku 2005 a jmenuje se Nemožný, Impossible. Helena Zeťová na Hit Rádiu. Tak snad už to jednou možný bude.

0: Lena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777-937-777 a Tomáš píše, čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. A pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha. Jo? A když bojovej duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777-937-777, který fotbalista pro vás. A v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777-937-777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční,

0: Trocha středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer v noci ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční, anebo český, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherný jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty bláho, to si úplně pamatuju. Rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni. Zápas proti Nizozemsku, já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996. A teda, když jsem mluvil s panem Koubou, legendárním golmanem, tak jsem mu říkal, že jako kluci, tak jsme si na něj hráli a že jsme si vždycky fixkou na záda, na tričko, pak jsme doma dostali trošku průplesk, tak jsme si psali jejich jména, že přesně jsme se hádali o to, kdo prostě bude on. A kdo přišel první, tak měl štěstí. Byl strašně potěšený. A o tom to je. Tak snad nás potěší i dneska večer naši kluci. My si dáme Placebo právě teď, srdcovka číslo 4.

0: Natasha Bedingfield na Hitrádiu, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplně úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné známosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, anebo mi prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Energie tohoto města.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
13: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeño. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeño už čeká. Právě teď v Popeyes.
14: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
8: Poznáváte to?
1: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
8: Ale s tím bude konec.
1: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
8: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
1: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
8: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
1: Děkujeme za trpělivost.
8: Vaše hlavní město Praha. Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio City.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab s hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A na Hit Radio nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilu Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to, jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak tato rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuju film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý, nebo v pubertě v 90. Na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně taky je to legenda. No a tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se. Osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, éterem Hit Rádia. Právě teď.

0: Když jsme tohle slyšeli poprvé tady na Hit Rádiu, tak jsme si říkali, jo, to zařadíme do vysílání, tohle se chytne, to bude dobrý. Na léto úplně ideální, ale Farben, trvá to 2 minutky, je to pozitivní, je to skvělý, vlastně co víc si takhle jako před létem, jako letní hit přát. Za chviličku Metro Games a nebo David Guetta, no a stejně tak, jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hit Rádiu. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po 2. hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. Ta by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mira.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
13: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
14: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
15: Co to je?
14: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
15: Ideální na léto s kámošema.
14: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
15: Tak to beru.
14: Když hry, tak Mironet.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Všude zdejší, všude je fajn.
19: Největší
3: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Všichni tři dohromady takhle krátce před 13. hodinou, tak to je poslední hit, který my si dáme před zprávami. A jdeme taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na 15. kilometru D1 směrem z Prahy počítejte s komplikacemi v podobě kolony a nehody. Příjezdy do metropole D5 od Rudné a pak D8 od Klíčan až Pozdiby. Počítejte s kolonami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu, zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
6: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout, jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný než ten, co získáte u své banky.
5: Partners banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám. Ulice centra Metropole ochlazují dobrovolní hasiči z Prahy 1. Od neděle kropí vytížená místa, jako je Václavák, Staromák nebo okolí Pražského hradu. Vyrážejí také na výstaviště v Holešovicích, kde pomáhají s ochlazováním prostoru olympiády dětí a mládeže. Ke kropení používají vodu z hasičské nádrže, která není určena ke konzumaci.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Stále k nám proudí velmi teplý tropický vzduch a to znamená pro Prahu a okolí dnes slunečno, jasno, skoro jasno a maximální teploty 30 až 32 stupňů.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
8: Odpoledne s Hit Radiem pokračuje dál. Dneska máme 24. června, přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře. V srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi, jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za ten hit, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

Carey, All I Want for Christmas is You. Pro vás, kdo máte smysl pro humor a kdo se taky těšíte, že už za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, Happy End.

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín. Ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo? Takže dávejte na sebe i pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený, to prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hit Rádia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek Millennia, Two Brothers on the Floor a Dreams na Hit Rádiu. Právě.

0: Imagine Dragons na Hit Radio. Za chvíli bude půl druhé odpoledne. Jak se připravit na čtyřicítky, které budou o víkendu? Dobrá otázka. S odpovědí je to taky asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocnej led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě. To si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný. Díky. Tak nemáte zač, no? Tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku. Kateřina Marie Tichá, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lehovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Klikni! Co frčí tohle léto?
8: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
7: Ideální na prázdniny.
8: Doma, venku, na dovče.
7: Beru!
8: Když hry, tak Mironet.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
11: s čili nebo bez cukru,
10: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
11: Také v luxusním dárkovém balení.
10: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
16: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístění v zooparku. Vždy jsou to tématické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
15: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
16: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
15: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
17: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
10: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
18: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
20: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
21: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společnému účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě pod širým nebem. Bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě i nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

0: Miles on Nine.
1: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 3:15 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin. Můžete si vybrat, jestli to bude třeba mezi 18. 19. anebo až mezi 20. a 21. hodinou. A fantazii se opravdu meze nekladou. Můžete si přát cokoliv, může to být teď z roku 2026 jako úplná novinka, anebo klidně to může být něco z 80. 90. něco tak legendárního, jako třeba Chumba Wamba a jejich Da Thumping. A nejlepší na to je, že pokud byste zrovna tohle chtěli, tak nemusíte čekat až do večera, tohle stihneme ještě do 14. hodiny. Tady na Hit Radio, tak buďte s námi. Já jsem Mirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
5: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
4: Ale vyberu si sama.
5: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
4: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
5: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrál česnek, co má říct.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
14: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
15: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
16: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Už v roce 1982 se dali dohromady a díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekne nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace stále hlásíte zde jedničky na úrovni Mirošovic směrem z Prahy. Došlo k dopravní nehodě, blokuje provoz už od sjezdu z Pražského okruhu. Silnější provoz zůstává v Kbelské ulici a také na D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
4: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločince intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za ministerstvo průmyslu.
9: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
1: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám. Od této soboty 27. června do pátku 17. července nepojedou tramvaje v úseku Anděl Radlická. Výluka platí pro oba směry. Důvodem je oprava tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace. Tramvajová linka 4 bude zrušena. V denním provozu ji nahradí autobusy X4 na trase Anděl na Knížecí a Radlická.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Tropické odpoledne, jasná, skoro jasná obloha, maximální teploty 30 až 32 stupňů, většinou slabý severní vítr. V dalších dnech se bude dál oteplovat.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Radio nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Lucie je nadšená.
1: No já nevím, jaké máš téma, tak no, dej.
0: To se dozvíme až po písničce. To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, je ho tam třeba. Dobrý věď. Jestli vám tohle přišlo trapný, počkejte, co vás čeká v ruletě.

0: Minelli, ram pam pam. Já věřím, že už se nemůžete dočkat na roletu dvojsmyslů, jako každou středu ve dvě odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk, a když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení? Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení? 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš? Nebo... No, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. Výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle neuvěd. Pěkný trojky. Super, díky. Tak.
1: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
2: Na Hit Radio City.
0: To jsem úplně nechtěl, ale to nevadí.

0: One Direction, Story of My Life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned. Žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se směl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš. No kdy, no po svatbě, že jo? Většina chlapů vodě tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát.

0: Na Hit Radio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále. Co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení? Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý. Děkuju za tuhle zprávu. No a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den. A nejlepší hlasovka od nás získává také ještě naší speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se. A zní takhle.
1: Z Mělníka. Takže na téma. No, když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný. Ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do Mělníka speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs. K tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj, aby toho nebylo málo. Tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Nejširší výběr trekových bot?
5: Pro Trek.
4: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
5: Pro Trek.
4: Analýza chodidla?
5: Pro Trek.
4: Dobrá káva?
5: Pro Trek.
4: Jsme Pro Trek, první speciálka na trekové boty v České republice.
5: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na protrek.cz.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na ebl.cz2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
13: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
17: Hit Rádio.
18: Slash 10.

0: bombom. Tak jsme si zahráli na bicí, chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s nima to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj se vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio, už od 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, křiž se.
3: A už je pro nás jednou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu.

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si, bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme, zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra, zní takhle. Sunshine! Můžete slyšet živě. Už o víkendu. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Nestrácejte ani v tomhle šíleném vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12, tak se smějte.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
13: Stěhování Krbec všechno zařídí.
12: stěhovanikrbec.cz
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
15: Na gril máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
16: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
17: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
16: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
18: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
20: Všude je fajn.
11: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne na rozpálené pražské silnice. V těchto chvílích hlásíte zdržení na Pražském okruhu, a to od sjezdu na D1, tady stále na úrovni Mirošovic. Počítejte s kolonou kvůli dopravní nehodě, ke které tady došlo v dopoledních hodinách. Popojíždí také D5 od Loděnice dál na Pražský okruh, zdržení minimálně 10 až 15 minut, a v centru metropole tady projedete s kratším zdržením Ječnou ulicí, také Nuselákem a Legerovou. A z více auty počítejte v Davidském tunelu, pokud jedete od Troje dál na Strahov. Vaše dopravní info nám i dnes pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777. I dnes rozdáváme plnou nádrž.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. V Horních Počernicích se bude jezdit lépe. Tamní silnice projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Ta bude zahrnovat výměnu povrchů vozovek a také opravu chodníků. V jakých ulicích budou práce probíhat a co dalšího modernizace nabídne, řekne mluvčí Prahy Tadeáš Provazník.
12: Bukovská, na Pozorce, Řídelecká, Zdoňovská, Zájezdní, v Dílcích a v Podulší. V plánu je také na některých místech doplnit parkovací stání pro vozidla, jinde zase bude doplněna stávající osvětlovací soustava o nové stožáry.
1: Práce by měly začít od 3. čtvrtletí letošního roku a potrvají 24 měsíců. Z vánočního stromu, který loni zdobil trhy na Staroměstském náměstí, vznikl nábytek. Zahradní domek a dvě lavečky, stejně jako v předchozích letech, vyrobili studenti střední odborné školy Jarov. Nové vybavení získal azylový dům pro rodiny s dětmi na Praze 4. Projekt Křišťálová zahrada Trojské botanické zahrady získal první místo, českou cenu za PR Lemur. Asociace Public Relations vyhlásila vítěze v první polovině června. Trojská botanická uspěla v prestižní kategorii zábava, kultura a sport, a to ve velké konkurenci.
0: Fotbalový servis.
13: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74-letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl dva duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních dvou utkáních skupiny. Kolik změn v sestavě chystá, zatím není jasné.
14: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jasné, skoro jasné odpoledne, maximální teploty se postupně budou dostávat na 32 stupňů, fouká slabý proměnlivý vítr.

0: jste to zvládli, teda pokud nemíříte na noční. Posloucháte středeční odpolední show, je tady Dominik a taky Vincent. Čau.
1: Ahoj přátelé, zdravím vás. Trošku zmrzlý z té klimatizace, ale zdravím vás.
0: Pokud to práci máte stejně náročný, že je tam vždycky jeden, anebo spíš vlastně polovina kanclu, která si stěžuje, že je moc zima.
1: Je tady strašná zima, Dominiku. Já nastydnu.
0: Ale že to tak, přátelé, dáte mi zapravdu, vždycky vyjde. Ať poskládáte do kanclu kohokoliv, polovina proti klimatizaci, polovina s klimatizací.
1: Přesně tak, polovina přijímá teplo a polovina odmítá přirozený řád světa.
0: A schválně si uhodnete, kdo z nás zastává v tomto sporu jaký názor. Hit Radio City. Kam dneska hrajem?
1: Do zmrzliny.

0: I dneska jste se zdařile proprali tím dnem. 15 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent, taky Dominik, a potřebuju se o něco podělit. Respektive potřebuju váš pohled, i tvůj, Vinco. Já jsem seděl pár dní zpátky na balkoně. Bylo dopoledne, přišel tam dolů chlap a vedle byla obří kaluž, taková prohlubeně v chodníku. Měl na sobě oblek ten pán a koženou brašnu, takže šel asi z nějakého korporátu, vypadal skvěle.
1: Tak se počural, nebo co byla ta kaluž?
0: Ne, ta kaluž byla po dešti, jo, to nebylo z něho. Ta byla vedle něj, ale on se rozlížel kolem sebe, mě neviděl na tom balkóně, rozlížel se a rozešel se přímo do prostřed té kaluže. Měl na sobě ne polobotky kožený, ale takový látkový.
1: Mám dvě teorie, co se mohlo stát. První teorie, zkoušel, jestli Ježíš.
0: Ano.
1: Nevyšlo, a vyšlo to nebo ne?
0: Ne.
1: Tak tím pádem druhá teorie, asi je mu vedro.
0: Asi mu bylo vedro, ale já si říkám, ta kaluž, pokud vám není šest, slouží ke schladění, když jdete z korporátu?
1: No možná ne v tu chvilku, ale potom, když si sedneš na celý den do kanclu a máš mokrý boty, tak určitě to eventuálně jako k tomu schladění bude sloužit.
0: No kamarádi, co mě na něm ještě dostalo, že on tam byl asi minutu v té kaluži, potom z ní vyšel, zase se podíval a zopakoval ten proces, takže asi opravdu potřeboval nasát vody co nejvíc.
1: A třeba, a nebyl to kytka?
0: Kytka?
1: No jestli si viděl si obličej toho pána, že to nebyla kytka v obleku, co začala chodit do práce a potřebovala se prostě jenom zalít.
0: To je možný, kamaráde, ale co si budem povídat?
1: Protože jestli jsme se shodli na tom, že to je možný, tak možná už opravdu je moc velký vedro.
0: Tak bychom s těma kytkama měli přestat.
1: Ano.
0: Maroon 5, hezké odpoledne, způsob schlazení, zvolte, jaký chcete. Kaluže k tomu přidejte.

0: Letní hit, jo, tak ten padl na úrodnou půdu. 15 hodin, 19 minut, k tomu posloucháte Hit Radio City. A pokud nás takhle v tuhle dobu posloucháte pravidelně, taky víte. 2000 na plnou nádrž každý den. Stačí se stát naší dopravní hlídkou. Nahrát hlasovku nebo napsat na 777 937 777, co se kde šustne, kde to jede, kde to stojí. No to je otázka na tebe. Ludská a doprava.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. D5 příjezd do metropole už od Loděnice, vjedete do delší kolony, ta pokračuje také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. A celkem v této oblasti zdržení kolem 25 minut. Silný provoz je také v Dobřížské ulici před vjezdem do tunelu Mrázovka nebo na příjezdu do Prahy. Tady došlo k nehodě na úrovni Chodovce, zdržení by mělo být kolem 10 minut. Nehodu jste hlásili také na Pražském okruhu před nájezdem na D1, ale se zdržíte minimálně 10 minut. A naše dopravní hlídka hlásí...
3: Ano, máme tady další nehodu od Štěpána. Ahoj, hlásím nehodu. Bubenický tunel, směr na Davice, kolona už od Troji. Vypadá to na díl, potřebujeme další tunel.
2: Tak děkujeme za vaše dopravní info. Dál ho pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a zkuste vyhrát plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
1: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170-letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz. Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
14: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
15: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisku levně.
20: Náplně hned. Oh!
21: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
22: A
0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
19: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
22: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
23: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
26: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
24: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sebastian, jo, jeho první velká hitovka. 15 hodin, 32 minut, posloucháte Hit Radio City. Už jste se dneska koukli na datum 24.6. Včera už jsme na to lákali, jenom 6 měsíců do Vánoc.
1: Jenom 6 měsíců. To znamená, že teďkonc ty vločky už se pomalu budou umísťovat na ty lampy. Jo. Už pomalu budou vytahovat stromečky, nebo co se vlastně teďkonc děje se stromečkama?
0: Takhle, začal bych se slevama v obchoďácích. Jo, takový ty dárečky, sady na holení.
1: Čokolády.
0: Čokoládičky, kolekce.
1: Kolekce, adventní kalendář už vytáhnul pomalinku.
0: A v srpnu bych vyzdobil ty ulice, ať se to stihne, že?
1: A možná teďkonc už by měli zasadit vánoční stromeček, co bude na Staromáku. Ať to stihne vyrůst.
0: To je pravda.
1: Víš, co se teďkonc děje s tím vánočním stromečkem, který byl teďkonc na Staromáku?
0: No, počítám, že ho rozšmelcovali na dřevotřísku a teď zdobí nějakou skříň.
1: Zevnitř. No. Není co hodně krásnějšího. Od něho nařezali na fošny, aha, na velký jako dřeva, a vyrobili z nich zahradní domečky s dvěma lavičkama pro děti z azylového domu na Praze 4.
0: To je ale hezký poslání stromečku. Já si říkám, to je opravdu, udělá radost lidem, když stojí na tom staroměstském náměstí a potom se to ještě zužitkuje tak krásně. To je symbolické i pro nás lidi, že nosíme radost po světě.
1: Ano, a víš, že dokonce ještě další krásná věc u těch vánočních stromečků je, že oni nikdy nespokácejí stromeček, který by stejně neměl být pokácený. Že to není jako, že vybereme nějaký krásný strom a sejmeme ho.
0: Že nějaký prorostlej.
1: Ano.
0: Z červotoči.
1: No a nebo nějaký, co třeba ohrožuje, že by mohl spadnout na lidi, a nebo prostě jenom ty, co ty stromečky kupují, říkají, hele, my vám ho jinak stejně uřízneme, takže je. To je jedno.
0: Hele, jenom se o tom chvilku bavíme, o tom, že už se to blíží, a slyšíte to, cítíte to.
1: Jsou spocený fusky Santa Clause.
0: Ve formě toho vánočního stromečku. Lean Rhymes, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne.

0: co by to bylo za cestu z práce bez Linkin Park? Posloucháte Hit Radio City, s vámi Vince a taky Dominik. Lidi už z toho horka fakt asi šílí. Maras, co se děje?
1: No, je to maras. Včera jsme měli učitele, který pobíhal z Čelákovic po Praze se zbraní.
0: Jo, jo.
1: Asi nebyl spokojený se školním rokem, bych tak jako řekl. Dneska jsme měli v Ostravě dokonce střelce se zbraní. Tak přemýšlím, jako je to tím horkem, nebo co se pro boha živýho děje.
0: Je to šílený, všichni už se tak nějak těší na prázdniny. Samozřejmě ten učitel v červnu, to je asi nejvíc nebezpečný živočišný druh.
1: Ano, já bych jako vyzval, aby lidi šli do ulic, ale s vodníma pistolema.
0: To by bylo příjemné.
1: Víš, jako ať každý magor, který má chuť něco udělat, ať si vezme vodní pistol a jde, tak v nejhorším prostě pocáká pána, který do korporátu.
0: Já myslím, že nějaký dotace se na to taky půjdu sehnout.
1: Jo, takže, ale prosím, co nás posloucháte. Vyzývali jsme k tomu, abyste šli do ulic, ale vodníma pistolema si hráli. Vodníma.
2: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City, tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? Kvůdě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
15: Tohle není jen festival.
16: To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
19: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
18: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
15: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
16: Hit Radio.
20: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
21: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
22: Matracezahubičku.cz.
23: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
24: Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Žádný ticho, ale další hity ještě do celý Disturbed. Posloucháte Hit Radio City. Za 10 minut je tady čtvrtá. Hledím Lucce pod ruce. Výdejní boxy. Objednáváš si, Vinco, do výdejních boxů?
1: V podstatě jenom do výdejních boxů.
0: No tak teď pozor, ať to není roztopitelný. A vy taky, přátelé, protože prý dosahují v těchto dnech takové dorčovací boxy až 50 stupňů.
1: Já jsem si objednal na zítra čokoládový lux a čokoládovou televizi. Co mám dělat?
0: Představujete si, jak to stéká po té skřínce? Po tom boxu? No co ještě takovýho si neobjednávat teda v těchto dnech? 50 stupňů je hodně.
1: No já myslím, že třeba nějaký erotický hračky možná.
0: Budou příjemně nahřanty. No. Ale ty...
1: si kupte saunu třeba.
0: Bo Enriqueho do skřínky. Životní velikosti.

0: Grok není mrtvej. Za dvě minuty už je tady čtvrtá hodina, posloucháte Hit Radio City s Vincou, Dominikem, ale ty taky s Lucií. Podíváme se před zprávami na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. Stále se prodlužuje kolona na D5, pokud jedete do Prahy. A pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Tady se zdržíte minimálně 10 až 15 minut. Menší nehodu hlásíte na úrovni Loděnice, pokud jedete z Prahy. Zatím zdržení kolem čtvrt hodiny hlásíte na Černáku a v Kbelské v obou směrech po pojíždí Baranďák a Dobřížská směrem na Smíchov. No a zdržení nám hlásíte také z Pražského okruhu.
2: Píšete, na Pražském okruhu před sjezdem na D1 je nehoda. Pomalu to popojíždí. Lepší se vyhnout.
1: V této oblasti je skutečně kolona na minimálně 10 minut, tedy pokud míříte na D1, ale také od úrovně Jesenice hlásíte další kolony kvůli menším dopravním nehodám.
2: Takže lepší se nevyhnout.
0: Lepší je zůstat doma.
2: No, zůstaňte doma.
0: 2000 pořád
1: ano,
0: nezdáváme.
1: Ano, každopádně pište dál SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777.
3: To je krásná kuchyň.
4: Je, a jak je praktická.
3: Je,
4: to bych chtěla domů.
5: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
6: www.jnointeriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Varování před doručováním do výdejních boxů. Jejich teplota může v horkých dnech šplhat až k 50 stupňům. Potravináři proto varují zejména před doručováním potravin. Hrozí jejich zkažení. Nejčastěji si do boxu necháváme doručit pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo také doplňky stravy. Banky ulevují zaměstnancům v době veder volnějšími pravidly pro oblékání, nastavenou klimatizací nebo nabídkou práce z domova. Klientům pak nabízí pití. Bankéři už nemusí nosit oblek nebo kostým a nevyžadují se ani dlouhé rukávy. Šortky nevadí u těch, kteří nejsou v osobním styku s klienty. Prevence a odborná pomoc mohou zmírnit dopady závislostí na jednotlivce, ale také celou společnost. Středočeský kraj proto podporuje organizace, které v této oblasti působí. O důležitosti pomoci mluví hejtmanka Petra Pecková.
16: Díky práci terénních programů nebo ambulancí a nízkoprahových center dokážeme včas snižovat zdravotní i sociální rizika, například předcházet závažnějším dopadům závislostního chování, jako je zvýšená kriminalita, a také chránit veřejné zdraví, nešíří se třeba žloutenka anebo HIV.
1: Čtyři instituce, které se zaměřují na poskytování adiktologických služeb, dostanou od Středočeského kraje zhruba 7 milionů korun.
17: City Extra.
1: Vršovické divadlo Mana v Zoo Praha. Už od pondělí si tady fanoušci Geralda Darla, britského spisovatele a humoristy, užívají divadelní stvárnění jeho knihy Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Ve svých knihách určených dětem i dospělým nejčastěji popisuje své zážitky z cestovatelských výprav po celém světě. Divadlo si užijeme tedy každý den ještě do neděle přímo v Zoo Praha v amfiteátru rezervace Bororo, a to od 7:30 večer.
18: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jasné, skoro jasná, velmi teplé odpoledne, 32 stupňů, to jsou dnešní maxima, fouká slabý proměnlivý vítr.
19: Z Karlína na Barrandov, z Vinohrad na Břevno, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: Metropolitní rádio, to tak krásně zní. 3 minuty po 4. Ahoj Vinco, ahoj všichni.
2: Ahoj, radši bych byl na poli než v metru.
0: To je pravda. Akorát já jezdím metrem, to je asi mi dáte zapravdu jediný způsob, jak se teď bez zdržení pohybovat Prahou. A je tam vlastně krásně na těch eskalátorech.
2: Seš tam často teď konzvit poslední dobou?
0: Jo, na eskalátorech myslím.
2: No obecně, jako pod zemí.
0: Proč?
2: Ne, že je tam příjemně. Ty v tom hledáš něco osobního proti sobě, že jo? Ne, tam je...
0: Do Orlové nemíříme, nebojte.
2: Ne, bylo jenom vtip, protože dole je zima.
0: Projeďte se, kde jsou nejdelší eskalátory? Náměstí Míru.
2: Náměstí Míru, ano, to jsem zjistil nedávno, když jsem na ně nastoupil, uvědomil jsem si, že jsem měl jít na jinou zastávku. A měl jsem možnost otočit se a běžet zpátky těch 5 kroků nešikovně a čekal jsem tak dlouho, až jsem byl v půlce, takže jsem to už celý dojel nahoru.
0: Tak už to celý dojel. Program pro vás máme, vyražte na eskalátory do uší. Black Eyed Peas, hezké odpoledne.

0: Alex Warren, to je emotivní. 16 hodin, k tomu 11 minut a vy posloucháte Hit Radio City. I v tom vedru, za to díky. Ono je takový teplo, že se potápějí i lodě.
1: C8 křižník potopen.
0: Bohužel ne na papíře, ale na císařské louce. Ráno tam hasiči zasahovali a museli, ještě doteď vlastně vytahují trosky.
2: Jako tam byli nějaký neúspěšní lidi, nebo co?
0: To by znělo takhle.
2: To jsem hrál já na flétnu tohle. No počkej, já tak mu vysvětli, jak se může loď potopit? No, takhle, už jsme to párkrát viděli v historii, ale co se tam pro boha stalo?
0: No prosím vás, asi tam zatékalo, opravdu za to mohlo vedro, jak to pročítám. A ono je to práce na několik dní, protože ta loď se ještě cestou rozpadá ke dnu. Tam je takhle, 2 metry dole, jo, ta Vltava není zas tak hluboká. Ale jak se to potápí?
2: A oni na to musí koukat zoufale, bublá to. Ale další věc, co mě zaujala, ty jsi řekl, že se to potopilo na císařský louce. To je ostrov. Celý smysl ostrova je, že to je povrch, že to není voda.
0: No, povrch?
2: No.
0: No, ty jsi strašně povrchy. Povrchysta si.
2: Jsem normálně povrchní člověk.
0: Povrchní člověk. Ano,
2: normálně povrchní člověk. Na ostrově povrchní člověk.
0: I tohle se děje vlivem horka. Neblouzníme. Tohle se fakt děje. Kamarád, hezké odpoledne.
2: To, ať jim to hezky jde.

0: No tak když tak hezky Rihanna prosí, jenom na chvilku jí stopnem, jenom chvilička. Posloucháte Hit Radio City. A taky jste se stali součástí naší předprázdninové dopravní hlídky. 2000 korun každý den rozdáváme mezi vás. Tomu, kdo nám napíše na 777-937-777, kde to stojí, kde to jede, no a úplně v nejlepším případě nahraje hlasovku na náš WhatsApp. Jak to vypadá? Podíváme se s Lucí.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne na východní spojce Pražského okruhu na 61. kilometru u sjezdu z Hradecké dálnice. Směrem k jižní spojce policisté šetří nehodu osobního auta s nákladním. Počítejte aktuálně se silným provozem a se zdržením. Další komplikace jste hlásili na Kunratické spojce směrem na Libuš. Tady bouralo osobní auto s autobusem. I tady hlásíte aktuální kolony?
3: Ano, já mám nejkrásnější zprávu, která popisuje přesně aktuální stav. Stojí to úplně všude a je příšerný vedro.
2: Dobře. Tak pište SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Vincent nevyhrává, ale vy můžete plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Nejširší výběr trekových bot?
9: Pro Trek.
8: Možnost vyzkoušet více než 1100 variant bot skladem?
9: Pro Trek.
8: Analýza chodidla?
9: Pro Trek.
8: Dobrá káva?
9: Pro Trek.
8: Jsme Pro Trek, první speciálka na trekové boty v České republice.
9: Zastavte se osobně v Praze v Uhříně vsi nebo na protrek.cz.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
11: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
13: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa,
14: Mirá,
15: Rybičky,
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů,
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa,
14: Harley,
15: Tomáš Klus,
14: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Tohle není jen festival,
15: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
19: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
20: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.
0: Hezké středeční odpoledne. Přátelé, na nic jsme nezapomněli. Pište 777-937-777. Jsem ne nafrněná, ale nepoužitelná nebo nepoužitelný. Zase budeme hrát 10 otázek, je ready? Tak pište

0: cítíte to napětí?
1: Tady se asi bude něco hrát.
2: Tak to napětí ze sebe střepejte, o nic nejde, je to sranda.
3: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
2: To mířilo hlavně na tebe, Jani, která je dneska nepoužitelná a ještě pracuje jako matrikářka. Ahoj, prosím tě.
4: Ahoj, ahoj, zdravím.
1: Prosím tě, matrikářka, to je kouzelný povolání nebo to existuje teda?
4: To opravdu existuje.
1: A co se dělá na matrikáření?
4: Tak třeba svatby, narození, úmrtí.
1: Takže když se... Když někdo přijde, odejde nebo má v plánu se spojit teda?
4: Tak.
1: A ty to jako oficiálně tomu dáš, že teďkon, což se to teda opravdu stalo?
4: Asi jo.
1: To už taky nevíš teďkon, co se dělá.
4: Nevím, já jsem fakt nepoužitelná.
2: Prosím tě, a když jdeš na matrice, zapisuješ jména, to je první věc, co si spojím. Nějaký nejdivnější, který jsi zapsala?
4: Ježišmarja, těch bylo.
2: Bylo ti něco? No tak pojď.
1: Já myslím, že ona dělá jenom ty svatby a nebo jenom ty pohřeby.
4: No, teďka mě vůbec nic nenapadá.
2: Ale to je, že
1: máš správný kritérium pro to, abys byla nepoužitelná. My si testujeme a když lidi jsou schopní normálně odpovědět do rádia, tak nejsou pro naší soutěž dělaný a ty seš pro nás jako dělaná.
2: A když dneska budeš dělaná nejrychleji, tak pro tebe máme?
1: Máme pro tebe 4 registrace na závod Urban Challenge Praha. Wow. Můžeš tam jít a neboj se, to vedro tě nemusí skolit. Můžeš tam se prostě klidně jít podívat na hezký chlapy, jak tam závodějí. A těch tam bude hodně.
2: Ale prvně 10 otázek, můžeme jít na to?
4: Můžeme.
1: Tak jo, jenom ti říkám pro jistotu. Naše pravidla jsou neúprosný. Nesmíš žádnou věc opakovat dvakrát, ano?
4: Dobře.
1: Tak startujeme za 3, 2, 1, teď.
2: Za kolik měsíců jsou Vánoce?
4: 1.
2: Kdo chystá v srpnu velký koncert na Letné?
4: Nevím.
2: V kolika letech je člověk plnoletý?
4: V 15.
2: Jak se jmenuje trenér české fotbalové repre?
4: Hašek.
2: Jak mňouká bengalská kočka?
4: Bů.
2: Dokonči hit Si můj všeru ukazatel?
4: Táta.
2: Jakým způsobem se přemysťuje holub?
4: Plave.
2: Kdo zpívá v kapele Žlutý pes?
4: Nějaká žorb.
2: Jakou barvu má máta?
4: Oranžovou.
2: Z jakého materiálu se vyrábí ponožky?
4: Kokos.
1: Stop! Krásný čas. Pozor. Máš skoro stejně času, jako je venku stupňů. Máš 38,96. To je velmi dobrý čas. A dokonce já bych ještě navrhl odečíst 2 vteřiny, protože Dominik se smál.
2: Jo. Takže dáme 37.
1: 37,00.
2: To znamená, že vedeš tenhle týden.
1: Hezky! Ty bláho, tak to kdybych věděl, tak možná nejsem tak štědrý, ale už jsem byl. Každopádně, ale ještě se otestujeme. Kdo doopravdy chystá v srpnu velký koncert na Letné?
4: No, já to fakt nevím.
1: Takže to vlastně byla správná odpověď.
2: Co s tím?
4: Tak určitě tam někdo bude.
1: Ano, přesně, někdo tam bude. To ti nemůžu rozporovat, takže to ví, že tam někdo bude. No, hele, ještě se mi líbí tady to, já mám bengalskou kočku a bů. Ono je to pravda, protože já mám vola. Ten můj kocour mňouká permanentně a řve strašně, takže bů je vlastně blíž než mňauk. Za mě tím pádem si teda prošla nádherně, proplavala si tomu jak holub.
2: My ti moc gratulujeme k prvenství tenhle týden, na druhou stranu je středa, do pátku si musíš počkat, ale děkujeme za to, že dneska padla řada zrovna na tebe.
4: Taky děkuju.
1: A doufám, že mě budeš dřív matrikovat jako snoubence než jako mrtvolu.
2: Měj se krásně, ahoj Ani.
4: Taky,
2: ahoj.
4: Krásný den, ahoj.
3: Nepoužitelní z Hit Radio City.
2: Zítra stejný čas a stejný místo. Nepoužitelní pořád 4 registrace do závodu Urban Challenge Prague. Buďte u toho.

0: Některé melodie jsou v našem srdci celý život. Alphaville, posloucháte Hit Radio City. 16 hodin, 40 minut. S vámi Vincent, taky Dominik. Za námi nepoužitelní. Dneska byla nejrychlejší Jana. No a já rychle odsuď, až skončíme 6 hodin, budu muset na typicky pražskou záležitost. Tipněte si, co to může být. Typická pro rodilý Pražáky.
1: Sraz v metru. To zní jako statisticky bych měl pravdu.
0: Ano. Ale tentokrát v mém případě se jedná o schůzi vlastníků bytových jednotek.
1: A jako ten legendární film. Byl jsi už někdy na schůzi vlastníků?
0: Nebyl. A my jsme v tom bytě novým 5 měsíců. Tohle je první schůzka. Vůbec nevím, jak to bude probíhat, co čekat.
1: Pro tebe to je seznámení ze sousedy tím pádem.
0: Vlastně jo. Teď jsem měl takovou trapnou chvíli, kdy jsem šel do výtahu a zavřel jsem tak trošku za sebou dveře.
1: A strhlo ti to kalhoty, jak se to rozjelo?
0: Ne, paní zůstala za dveřma. A potkali jsme se na našem patře, když těma dvěma taškama vyšla nahoru. Já jsem ji neviděl z té dálky, já jsem ji ujel a zjistil jsem třeba po 5 měsících, že je to naše sousedka. Tak dneska v téhle partě budem sedět všichni.
1: Partě kámošů. No a jaký máte program? Jestli to teda můžeš jako legálně říct.
0: Program naší schůze vlastníků bude ohledně výstavby okolních novostaveb, protože Malešice, Strašnice, tam se staví, ale tam to roste ty novostavby jak houby po dešti.
1: Já jsem taky byl na schůzi vlastníků.
0: Já si říkám právě, počkej.
1: Já bydlím vedle mámy a naše poslední schůze byla, že moje jahody prorůstají k ní na zahradě, jak jestli si je může brát.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
5: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
4: Ale vyberu si sama.
5: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
4: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
5: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly.
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
18: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: 16.51, posloucháte Hit Radio City a Offenbach. S vámi Vincent, taky Dominik.
1: Přátelé, potřebujeme po vás, abyste nám napsali dopravní tipy. Fakt to potřebujeme, aby to ostatní slyšeli a dávali si bacha, kudy jezdit a kudy nejezdit.
0: My víme, že to stojí všude, jo, ale buďme v tom konkrétní.
1: No, pošlete nám, kde to stojí a proč to stojí. Pošlete nám to na 777-937-777.
0: Slyšeli jste
1: historický
0: to?
1: Moment, ano, já jsem si zapamatoval
0: ne.
1: Číslo, ano. 777-937-777.
0: Pošlete jste to
1: a dostanete 2000 na benzín zdarma.
0: To je rádiový Nagano. Vincent si pamatuje číslo rádia.
1: Tak řekni. Teď, ano, já už, teď už jenom,
0: dobrý.
1: Aby ty kluci vyhráli no s tím Mexikem.
0: Dímaja! Miraj a oči, není možný. Ne,
1: já jsem to řekl celý to číslo.
0: Má 777, jsem ti věřil, jo?
1: Jo, a 9, potom... 937 a 777.
0: Ty, to jsem věděl, že to máš. Jak jsi řekl 937, tak jsem věděl, že to dáš.
1: Otči, tohle je pro tebe.
0: Jo, a 2000 na ten benzín furt tady máme, jo? Tak pište tam na to číslo to info.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: Daša. Posloucháte Hit Radio City. Daša, Daša vlevo, vlevo. Tak to snad na cestách nevypadá.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Stále popojíždíte v dlouhých kolonách, které se táhnou Pražským okruhem. Tady navíc na sjezdu z D5-ky došlo k dopravní nehodě, takže se prodlužuje i zdržení na samotné D5-ce. Kolona na Pražském okruhu před nájezdem na D1-ku na úrovni Jesenice do ní vyjíždíte, zdržení minimálně 10 až 15 minut. No a stále popojíždí také Štěrboholská jižní spojka v oblasti Záběhlic, pokud jdete na Černiák, nabíráte zpoždění kolem 10 minut. To platí také pro Barandák a Dobří. Přískou. Podíváme se i za vámi, za naší dopravní hlídkou.
2: Ahoj, tady Martin. Volám Peroutková, klikata, opět zácpa, ale tak na trojce. Cíží se to tam z Radlický, Radlická úplně totál a Vrchlického taky totál. Takže zkuste se tomu nějak vyhnout, nebo tohle, ale ta Peroutková tak nějak jakoby jede, no. Mějte se, ahoj.
1: Děkujeme, Martine, dál pište SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777 a vyhrajte plnou nádrž.
0: 2000 korun, Martin Total se jmenoval.
1: Martin Total, jo, Total. Ano.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air,
9: online
8: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech je zavedená praxe.
10: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
1: Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Radní Prahy 3 vypověděli nájem šéfce úřadu vlády Tinde Bárta kvůli porušení podmínek nájmu. Rodina Bárty si od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné, i když je v něm vysoká státní úřednice je evidována, reálně ho zdarma využívají dvě studentky ze Slovenska. Naše ministerstvo zahraničí potvrdilo úmrtí mladého Čecha v rakouských Alpách, o kterém informovala rakouská agentura. Velvyslanectví České republiky ve Vídni je v kontaktu s rakouskými úřady a podniká standardní konzulární kroky. Je také v kontaktu s rodinou. Praha bude hostit mistrovství Evropy v box lacrosse, sport, který je rychlejší než fotbal a tvrdší než hokej. Slavnostní zahájení proběhne v Radotíně zítra, celých 10 dní pak můžeme sledovat různé zápasy po celé Praze o medaile. Více najdeme na eblc2026.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: zůstává jasno, skoro jasno, slunečno i teď na večer. Nejnižší teploty v noci budou klesat na 20 až 18 stupňů, takže tropická noc, jen na okrajích města ještě 16 stupňů. No a čtvrtek bude slunečný s tropickými teplotami 32 až 34 stupňů.
8: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Vás zdraví, 4 minuty po 5. hodině, tropická noc před námi, no tak hezké odpoledne.
9: To znamená, že na háči všech světů, spojte se, dneska máte alibi.
0: Včera jste zjistili, že Vincent nenosí trenýrky, dneska zjistíte, že spí nahatej?
9: Samozřejmě, no tak když je takovýhle vedro, tak to by bylo hřích, ale počkej, frajere, ty se budeš divit. Normálně spím s teplýma ponožkama a noční takovou tou košilí dlouhou.
0: Kde máš ty ponožky?
9: No.
8: Hit Radio City.
9: Pink.
0: Taky vás to asi napadlo, nechme to bej.
9: Pink.
0: Hezký odpoledne.

0: Ano, David, posloucháte Hit Radio City 11 minut po páté. No, prosím, Ital na českém rádiu, teď ještě do toho ten Slovák.
1: Přátelé, prohráli jsme. Ne s Mexičanama, ale prohráli jsme se Slovákama. Jak se totiž ukázalo, tak nejkrásnější muž Česka není z Česka.
0: To není, a mohl se zúčastnit vůbec, zasvěd nás do toho.
1: No on je to Daniel Zedníček, který, jestli se nepletu, on byl v Love Islandu, to je pravda.
0: Jo, ten...
1: A myslím si, že to je Slovák, takový ten nádherný blondáček. No, to říkám, slovenský model, kondiční trenér, televizní osobnost, o Česku ani zmínka.
0: Já se vlastně nedivím. Pánové z Česka, asi vás bude většina, ruku na srdce, když dáte vedle slovenskýho a českýho herce, jsou tam určitý rozdíly.
1: No, já teda vzhledem k tomu, že jako mluvíš i o mně, tak to
0: ty
1: beru
0: jako
1: osobně.
0: Na ten, ale... na ten východ trošku míříš, ale podívejte se na ty slovenský seriály a filmy.
1: No,
0: to je...
1: jsou hezčí, no ne, co si budem, jsou hezčí.
0: Superman.
1: Ale víš co? Viděl jsi někdy, že by jim v těch sandálích bylo takový teplo jako nám?
0: Ne, neviděl.
1: Ne, žádný ponožky, ani jedny.
0: Muž roku, doufám, musí nás tam někdo nominovat, že jo, nemůžem sami na příští rok.
1: Já už jsem tam poslal žádost.
0: Několik.
1: Ano, ten robot to zamítl.
0: Culture Beat, hezké odpoledne Praho, neroztopte se v těch autech.

0: Kdo dostal chuť na 90? No tak věřím, že tímhle byl ukojen. Culture Beat, posloucháte Hit Radio City 17:17. To je čas, kdy se díváme, kde to jede, kde to stojí. A taky stále máme posledních pár minut, kdy máme 2000 volný, takhle poletují ve vzduchu na vaši plnou nádrž. Číslo kam pište?
1: 777-937-777.
0: Nebo nahrávejte hlasovky, když už ses to naučil, tak na číslo.
1: Ano, nahrávejte hlasové zprávy na 777-937-777.
0: A teď na ty cesty.
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na Rohanském nábřeží u křížení s ulicí za Invalidovnou došlo k nehodě osobáku s dodávkou. Na místě jsou policisté, hlásíte zdržení, zatím by mělo být nárazové. Na Pražském okruhu na 28. kilometru ve směru k letišti na nájezdu od Ruzyně nehoda dvou osobáků, zdržení nárazové, policisté už jsou na místě. A připomenu ještě v centru metropole dlouhé kolony, které se táhnou Letenským tunelem a jeho okolí, platí to pro oba směry. Popojíždět budete Kulaťákem nebo Bubeneckým tunelem směrem na Troju. Vaše dopravní info nám pište do SMSky nebo nahrávejte hlasovky na WhatsApp, jak už zaznělo, 777 937 777. A ještě stále je tady možnost vyhrát plnou nádrž.
4: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Poznáváte to?
11: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
10: Ale s tím bude konec.
11: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
10: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
11: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
10: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
11: Děkujeme za trpělivost.
10: Vaše hlavní město Praha.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mira.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Tohle není jen festival.
14: To jsou Hrady. www.hrady.cz. Oh.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
17: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace, půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
18: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
19: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Na Hit Radio City Poetika. Přátelé, já tu energii cítím s Vincou až sem. To je ten slastný pocit, kdy se ve středu vracíte z práce. Možná jsme něco pozapomněli. Jo, já si říkal ty 2 litry na stole, že i dneska třeba někomu dá.
2: Ty jsi slíbil mně. Nebo respektive sobě, řekl jsi, že pošleš Dominikovi.
1: Dominikovi, přesně tak, tak se totiž jmenuje dnešní vítěz, který nás informoval.
2: Něco mi tady smrdí, Dominiku.
1: A píše, podobný číslo má dokonce.
2: Jako ty, jo?
1: A jo, líťo. Jo, rozdělíme. Ne, Dominik nám posílá celou svou cestu v podstatě z práce, zprávy. Takže děkujeme za detailní popis až k němu domů.
2: Ano, má i adresu a od kolika do kolika tam je, takže on dneska vydělá 2 litry a my večer vyděláme o hodně víc.
1: Tak jeho adresu radši říkat nebudeme.
2: No, pošleme. Když pošlete 2 litry, my vám pošleme jeho adresu. Děláme se srandu. Gratulujeme k plný nádrži, Dominiku. Hit Radio.

0: Ladíte Hit Radio City, s vámi Vincent, taky Dominik a jak se koukám na hodiny, tak asi půjdeme do Hajan.
1: Budeme do Hajan, protože brzo stáváme, a to konkrétně na Fočus. 3. ráno, přátelé, rozdáme si to s Mexičanama o to, jestli pojedeme domů nebo ne.
0: Je to po 20 letech. Zase na mistrovství světa. Takže já myslím, že hele, jednou za 20 let si budíček na 3 nastavit můžem, abychom nečekali další 20 let, že?
1: Ono se prohraje na nějakém místě, kde ty Mexičani už 10 let neprohráli. Mimochodem, asi tam je nějaký aztécký pohřebiště nebo co?
0: No ono se to jmenuje aztécký stadion, takže opravdu je to asi vysvěcený duchama.
1: Ale pojďme se naučit něco, co budeme řvát stejně jako Španěle, Mexičani, až dneska prohrajou. Ajajaj, no es posible. Ajajaj, no es posible. Čekos, futbalos, maestros.
0: Maestros, doufám, že ve 3 všichni obrazovek budeme fandit.
1: No, a když se to nepovede dneska ve 3 ráno, tak se nám to určitě povede zítra ve 3 odpoledne. Vidíme se zase. Ahoj.
0: To je sekáč, to byl Můstek, mějte se krásně, čau.
2: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
11: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
10: www.mirakulum.cz.
12: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
15: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
14: Ale vyberu si sama.
15: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
14: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
15: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
16: Spotřební daň. tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
18: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
19: všude
18: zdejší,
19: všude je fajn.
20: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
21: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony na pražském okruhu od sjezdu z D5, ale také na Štěrboholské, a to zejména na úrovni Štěrbohol. Po pojíždě budete v těchto chvílích také centrem metropole a z více auty počítejte nadále také v Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
6: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe.
4: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval. Jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
3: Pro tuto chvíli je tedy potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly nás čekají také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upocený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu. Tak prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje. Takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární I Will Always.

0: Tohle jsou R.E.M. a Bad Day, posloucháte Hit Radio. Já doufám, že vy jste dnes špatný den neměli. Ale zároveň pojďme si říct, a možná už jste to taky spozorovali, že to teplo dělá lidem zvláštní věci. Mně dneska přišlo, že je den bizárů třeba, jo? Že všichni jako tak nějak, nebo třeba polka lidí, co jsem potkala, tak se chovali úplně iracionálně. Tak klidně napište 777937777, dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo? Že jako někam jdu a pak netuším, vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. K tomu možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
8: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
7: www.mirakulum.cz.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
11: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
12: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Chlumci u Ústí nad Labem za 3 miliony 590 tisíc korun, rodinný dům v Lázních Kinžvart u Chebu za 1 200 tisíc, chalupa ve Volenicích na Strakonicku za 4 miliony 490 tisíc, komerční pozemek v Nepomyšli u Loun za 6 miliónů 360 tisíc a rodinný dům v Praze Cholupicích za 20 miliónů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

nejlepší z 80., 90. a milénia. Nena právě teď na Hit Rádiu. No já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několikátý den. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny. Píše, ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly, právě teď do vašich uší.

0: Zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta. Prostě máme je v hlavách, jo? Pak jsou songy, který jsme třeba zapomněli. A díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. Dáme si Kate Bush, dáme za chvíli.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
8: stěhovanikrbec.cz.
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
16: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
17: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
16: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
19: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
20: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Culture Club právě dohrává v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. A čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre, fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777937777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno vstane. Jestli jo, tak jste hustý. Tohle jsou M People.

0: Tohle je Garrett Gage na Hit Radio Classic, krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. Tohle, obávám se, že tady Vláďa ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle. Když dáme aspoň gól, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. Takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budeme samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris de Burgh, taky Katrina nebo Tým.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Menší nehodu hlásíte na jižní spojce směrem na Smíchov.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170-letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
14: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
17: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
18: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která...

0: Uletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

Nádhera, Týma, krátké lásky, posloucháte Hit Radio. Krátké vlásky, taky by to šlo. Dámy a pánové, zvládáte nebo můžete se v práci flákat? Důležitá otázka. Údajně totiž se v tom zlepšujeme, což je za mě skvělá zpráva. Dokonce už teď proflákáme v práci víc než hodinu denně. Průměrně je to asi 65 minut. A je to zase o něco víc než loni. Jo, jakože zlepšujeme se, což je důležitý. Jednou z toho bude podle mě další národní sport vedle hokeje třeba. Každopádně, jestli to umíte, jestli vám to jde, klidně mi to napište. A hlavně, jak se flákáte. V dnešní době samozřejmě hodně frčí, že jo, sociální sítě, takže někdo prostě kouká na socky, někdo jiný chodí pravidelně často na záchod, pač tam máte aspoň trošku klidu, že jo. Jinak si většinou řešíme takový ty osobní věci, taky prej hodně nakupujeme v práci. To je podle mě ale nebezpečný. Protože to, co vy děláte, hnedka utratíte, že jo? Tak jenom na to prosím vás opatrně a teď Dr. Alban.

0: Sam Brown a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, páč je dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No a jako by něco na tom bude, jo? Tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunout ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada nebo French Affair.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
14: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Je, to je boží kuchyň.
1: Je, a jak je praktická.
2: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
0: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
1: Je skvělá, Vyťardo.
2: www.juninteriér.cz.
3: Využijte váš prostor.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová. Dál si dáváme to nejlepší z 80. 90.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou. Nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci. Dobře, 2 měsíce prázdnin jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zmrzka, jo, pizza, jo. Něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky. Vůbec o nic nejde. Tak držím pěsti, ať to vaši školáci zvládnou v pohodě. Vy samozřejmě taky. No a tohle už je Enrique Iglesias.

0: More Than Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My se tady společně dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival.
9: To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!

0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awarashar! Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Vaňný chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Jay-Z a Beyoncé společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer, a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii teď nastala poměrně bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra. Jo? Tak jo. Co ale pomůže, to jsou další hity. Právě teď Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss.

0: dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Za chvíli 9 hodin já se s vámi budu pro dnešek loučit. Užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin. Mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, YouTube nebo Spice Girls.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu Národní divadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.

0: www.fan.cz. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
4: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
3: Poprvé u nás.
4: 23 sportů.
3: 101 disciplín.
4: 3,5 tisíce sportovců.
3: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
4: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
3: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
4: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
3: Více na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Zase lítáš v oblacích?
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně. Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
13: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
1: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Atención!
0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
0: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka.

0: Z letiště Václava Havla Praha máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Potisk, trička, byla, CZ.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
5: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Uletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Čau!
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
2: Hit Radio City.
13: Zlepši si náladu.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
9: s čili nebo bez cukru,
8: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
9: Také v luxusním dárkovém balení.
8: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Levně z Číny.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
2: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
3: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
2: Romantika.
3: Sportáky.
2: Zábava pro děti a mnohem víc.
3: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.cz.
10: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bez sa nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinicky.

0: prg.aero/odbavte se.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.